Noci přesně do samotenrátnění, nebo tě líbat v měsíčním osvětlení. Je to nejhezčí, víš, se na to není. Někdy tak, pak zase tak, no jde jak.

0: pak zase zaklíte jak. V noci přece nikdo sama ten rád není, nebudí líbat měsíčním osvětlení. Je to nejhezčí, víte, na to není. Někdy tak, pak zase tak a všelijak. Zkrátka vždyť vy dobře víte jak.
1: Kedve hallgatóink, számzenék véget ér. A pontosan 1 óra 30 perc.
2: Ne töprengjen! Biztos tipp, sütőpora legyen sip! Akár lagzi, akár tor, sip, sip, sütőpor!